0: posteli krásné zboristky začala mše o těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.
1: Je krátce po druhé.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při

docenuti toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a jsme

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni? Nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

Slunko zapadne, kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš se.

smutně se procházím. Nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Nahá a bosá, jen šátek barevný na ramenu, kotníky zdobí ti chladivá rosa, oči máš skalené myšlenkou zlou.

stádo se přehnalo divokých koní. Hřebci i klisna už s nimi pryč jsou. Ve vzteku bezmoc

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasus anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil kreslit.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: To teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne. A vyukanej z toho rázen, jsem denně až mi z toho trne. Co na mě vlastně všechno čeká, to abych pořídil si sešit. A nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

Kamarád je přes noc se zmetkem a Štětka odvedle je dámou. Straše i Jehovovým svědkem, kdo neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseří. A všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát

proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a

šabrčíš a tvý slzy dopadají na plankovej plot.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Na skouta vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi líbí.

jednou v roce staví vodní mlýnky. První z nich je malý vědec, Fanda přes mašinky. Druhý si juk z dítě, které

Oceáni na potoce, holínky a šípy, vracím se sem jednou v roce, kámen v dlani svítí. Indiáni na potoce, na potoce.

svůj oheň, v dlaních modrý kámen, obyčejný příběh, kámen, komec, amen. Dopili svůj oheň, v dlaních modrý kámen.

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka. Peříčko času zvolna padá do nastavených dlaní. Minulost ještě mladá nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi

To v celofánu dragon, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí.

Sledoval jsem v každé chvilce rodáky a odrodilce. Politika, boj i láska, těšil jsem se na Vytázka. Kterak nabil opět sílu, viděl jsem všech 105 dílů a měl dojem převelit.

díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

jeho mluvně němých. Ptali se básníků, klečících na kamení. Přišel čas hledání, lodní kýl krajku sbírá.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, předpínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.

někde ztratíš, třeba v horách nebo v letních souhvězdích. Až víno přestane tě hřát, budeš si chtít spíš povídat.

ze samoty, nebo jen tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si plést, až ti vítr tvojí blízkou jednou prožene chuť moře, možná.

jako mistr, kde jsi má smrti už odnes můj dech. Život mi vzala ta, kterou jsem chtěl. Trhejte břečťan na věnce, šijte mi rubáš bílý.

0: krátce po páté.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno ne.

na prahu leží starý klíč. Do zámku padne

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudne. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se, jak z boje na moravském poli? Don Kichot, který hledá svůj větrný mlýn, odsouzený, který zvedá

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret. Končí jak vzpomínky.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dál jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená,

0: To asi znamená, abych i já teď stih. Tak to asi znamená, abych i já teď stih.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

přes moře jak ptáci, v konci cesty tmavnou, po kapkách se ztrácí. A kde je cíl za vlnou na moři?

ty mraky na své cestě spolu, vzhůru za zázraky, pak zvolna dolů. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek.

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, do ní

formanský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo a ráj na žebří.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

čuti z důvodů prostých, právě jsem překonal osty. Už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem. Na spásu nevěří, na zemi ráj mají, v palácích bydlejí, nekážou, kecají. Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí, mají ho na kříži, tam si ho nechají.

světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

Na chodníku před teatrem trhovci, stařeny, starci stále nabízejí svou řetkev a svou bezmoc dokola. A uvnitř má

asfalt. A hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály. Jen děti se

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy, jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý.

jak v budoucnosti budeme tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak bronzová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha.

nesmazatelní. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně. Tichomír a klid, to je to, co mi tu vždy

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, nemůžu se pohnout.

jsem v bouři trosečných. Chtěl bych na pevninu pro dvě slova, pro prchavej okamžik. Díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi. Lásko, vrať se mi, vrať se mi.

střílel koně, ve Verneovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu,

Ostary a Těšín. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný?

kousa, otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

trochu křik, trochu pláč, trochu unavený smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách, trochu křik, trochu strach, nahý.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

Vem, byl by slyšet špendlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty boulí.

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si většího světáka.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

vítr safia, krém honí bílý fač. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší sníh vítr safián do umrzlých dětí.

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc. Daleko dřív

zkouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstávat. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl fír a netopír, jen smutek, že už musím.

jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj, já jsem ale pro ně stará páka. Tak

0: svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

si nějakej chlet. Do titulku Brajlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový hmatník, to stojí

Chtěl by to kočku, pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytli přikrátě starýho brejatýho podvodníka, pošlete si za paníka.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, kž unavenej na zem pad.

0: očima jako len, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

chodbě cestuje do poradny, odpoledne se projíždí s kočárem v parku a hned pak zase domů, než se on

Úplný malý zázrak, střed vesmíru, ten sladký bílý trpaslík jí pomalu a nelítostně svou gravitační silou vtahuje do sebe, vtahuje do sebe, vtahuje do sebe a Štěpánka má dovolenou.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratra necti latě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divný.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo je Zemana.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

rád. Kronířem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

rád. Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Před malou chvíli bylo 11.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

co ještě věří, že pevní zas budeme jako ta skála. A síla se narodí třeba jen z mála, až ochotně změníme všechny své cesty a splatíme všechny své dluhy a resty, pak se srdcem

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

vidělo pálí jen párkrát.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal. Mezi tybiu a jí po pyšnisku vyliskal. Co se dalo robiť? Za snuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Doufám, že spolu jednou dojedeme až do stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti nad

spolu jednou dojedeme až do stanice smíření. Ta cesta by mohla být jednosměrná s výraznou slevou pro dvě osoby. Platil by každej sám, až

chleba s odpuštěním a popíjeli čaje s lítostí při každém cuknutí se.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

a proto temné pudy. První pán byl plešatý a druhý nosil kýr, třetí měl zas hlavu vodnatou. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň proklatou.

noci do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může vpravdě jen

určitě i mezi váma jsou lidi jako jsem já. Ke mně do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnaný. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělený na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtavšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil a kravat, taky to má svůj řád. Košile se rovnaj od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtmavší po nejsvětlejší.

polikám na sucho a zahřívám mě dech. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílám za listem list.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dál lze mít někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych.

Dance makábr tanečnice tančí kolem, prázdné láhve válejí se pod hospodským stolem, venku voní zlatej déšť a jemně prší.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je s partou či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let,

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bijí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice, na té

a my tím rozpůlíme vedví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden kratmý pohyb a teď

Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jak se ti spí, má lásko? Jak se ti tančí oblací? Kolik máš snů, splněných přání? A kolik znáš tajemství? Jak se ti spíš?

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsem

jde v prese. Vrací se mi stále na mysl, proč se tyhož krásu člověk sotva unese, je v posledním levlu nesmysl.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

jazyku, květ medvědího česneku. Zapadá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho se bojíš?

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

hezkou řádku let, odráží mé tóny zpět. Já si přeju, ať mi Bůh tyhle chvíle nafotí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Od těch dob sem chodím, občas slýchám jeho smích. Někdy vidím oblak páry letět po kopcích. Už mi nikdo nevěří, všechny nás přežije, ale já

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

a štivíčka spadnou do noci, zastaví se na tvém těle čas, nebude nám dvěma pohledy.

0: Javol.
1: Ruhe.
2: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
3: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Je listopad, za oknem prší snad, a i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád. Možná se ubránit smí.

červený oči a černá láska v běhu. Kožený bundy a v kafi mlíko z tuby.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný.

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro Boha, Tonka, to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nech.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a plif Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulet, že smí

ráno pak každý k své lodi se hoši vraceli. Vše bzučí si, kudy jen chodí, ten zpěv, co slyšeli. Ta píseň pak letěla světem od Friska do Číny. Jí tátové zpívali dětem.

už ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít bych snad ještě dovéd, chci spát. V kuchyni sedím a oči se klíží a ty mě přebíráš, jak starou líži, chci spát. Pro jednou to snad tolik nebolí, tak nevím, na co tolik trýzně, jenom se točí drahý soukolí.

ti povídám, klidně si synej. Proti mě v zrcadle je zas někdo jiný, chci spát. Teď se mě vůbec nic nedotýká.

vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáte, zbarví ti tváře a možná už víš.

0: může mít
1: jak dítě. Schovej do chřívy chudelaté ruku svou, ať mne nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté, hodovní sínář doprovodí.

0: pár minut po 19. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

Venek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlihu.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V televizi jen samej žvást, no podej by se nemělo krást, asi budem brzo se pást, vypni to. Na závěr zpráv budou

nebo nech ty blbý koťátka. Rádoby pozitivní plus, necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si lásko hledím svého, svého. Někdo se snaží postavit most, někdo se veze všude je host.

necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si láskou hledím svého, svého. V televizi jen samej žvást, no bodej by se nemělo krást. Asi brzo budem se pást, vypni to. Na závěr zpráv,

milá, ale ani zlá. Po ránu líná, večer prací posedlá, takovou beru.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

to před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení jsou někde.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje,

stěny panelové. Ty mě strčíš do přihrádky sračky na kořalové.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

spíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořalové. Proč jsme schopni vrátit do kyře? Do kosmu lítat, u polům, kde je let.

si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. A proč se posmíváme nemocem a smrti? A času, který všechno kolem drtí? Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky a kořálové.

do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

seš tam. Na úsměv tvůj já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: hezky nasedne. Není to daleko, za chvíli na růžku rozkvetlej půl litre a něco tvarůžku, jupí, jo, hej.
1: Tak co
0: to
1: bude dneska, pánové, dáme půjčku jako obvykle?
0: Táta je filuta, na pivo v sedle,

tě, pacholku, netušil vůbec nic, se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj, dobytek.

povídám. Volodě, tál jsem se a omlouval, než jsem ze dveří butiky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do smrti dobrý.

na dny, kdy propilo se vstupný, na velký povodně a taky na správce, co uměl se

Hubovna plavčíku na starý plovárně je zase víceméně čistá. Židle jsou na stolech, sklenice umytý.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Koupil jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý dům. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcí, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem.

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo

rudý jak šťáva z jeřabin.

Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná.

Veli. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází,

raději zalezu si někam a o dalším dni tiše sním. Počkám, snad středa všechno změní a ty mi zazdáš naději. Snad až tak zlý to se mnou není, vždyť mívala jsi mě raději. Ve čtvrtek prý tě udivuje, že jsem úplně k ničemu.

Dnešek. Opustila mě ženská, na který mi nejvíc záleželo.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky,

tak zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

Vlivní prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy. Vlivní prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky.

tam verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafy, tam verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

A zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to, že...

ani zamák. Hleděl jsem na opačný břeh, má duše byla ráda sama. Rodina jistě, žena, děti, člověk však má mít druhý plán, chtít víc a umět,

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne. A vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi z toho krne. Co na mě vlastně všechno čeká, to abych pořídil si sešit. A nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc s Metkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát v plichu.

0: končí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

0: jenže jsme se trochu pomíchali. Nevíme teď, jestli tu, anebo ty, ty, ty, ty. Nevíme, co věděli jsme malí.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

zničit tvář, jak maska byla. Další čet z Bible, každý pozná tě,

vodě. Červen 30. stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

konfeta. Krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed. Stékají po tváří někam dolů, až tam

Mě tušili, že jich dávno sleduje ten chlap. A zúfalo túži rozťat mrtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Někdy vítr horký hlavy neochladí, potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí manka,

Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy na dýsek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno.

Zastavte se na vteřinu, hej, halo, pane. Nechci vás hned pod peřinu, hej, halo, pane. Mám pro vás fůru prima věcí, hej, halo, pane. Tak zastavte